že to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vojska tu nejsou, není ho co stát. Jestli to půjde, nebudem sekat. Věřící nejsme,

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, Baby Barrett, 7 minut před 7 hodinou.
1: Doprava.
2: Dobré ráno, jsou tu zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Komplikace čekejte dnes po ránu na nájezdu na D3 na exitu 79 směrem na Benešov. Kvůli vážné dopravní nehodě osobáku, který skončil navíc i ve svodidlech, je nájezd na dálnici dočasně uzavřený. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy pak překáží sražená srna na 58,5 kilometru, tak dejte pozor. A opatrně také na D1 směrem na Polsko na 355 kilometru. Tady zase na krajnici stojí a do provozu zasahuje porouchaný kamion. To je z dopravy prozatím vše a i dnes přeju šťastnou cestu.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
10: Hledáte místo pro školení,
11: konferenci
10: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
11: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
10: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
11: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
14: Attention!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, sir!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
17: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
18: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
17: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
19: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
4: Počasí.
0: Dneska čekáme celý den jasno až polojasno. Teď ráno a dopoledne ještě může na Moravě a ve Slezsku doznívat déšť anebo oblačno. A nejvyšší teploty 24 až 28 na jižní Moravě kolem 30, v tisíci metrech na horách kolem 19 stupňů.
8: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Dobré ráno, 7 hodin, 7. srpen. Jestli se o sedmičce říká, že je šťastná, tak teď by to mělo přijít. Markéta Rachmanová s vámi, jdeme hrát, hezký den.

0: videoklip s maskovanýma postavičkama, co se rytmicky dávají facky, se stal obrovským hitem na MTV v 90. letech. Taky získal cenu Brit Awards za nejlepší britský videoklip. A ještě jeden unikát. New Order dali týhletý skladbě název True Faith. A přitom to ani jednou během těch 4 minut nezaspívají. Dál ladíte 90 non-stop 7 hodin 11 minut. Dobré ráno.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
10: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
11: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
10: Alfa křížovky, ty s duhou
11: a s ptákem.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
17: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
18: 90. Nejlepší hudební dekáda.

Dobré ráno, Erasure, mistři kostýmů na Hit Rádiu 90. Pravidelně se minimálně zpěvák Andy Bell zúčastňuje různých setkání LGBT komunity. Hodně rád taky chodí na travesty show, aby se inspiroval u mladších. Zítra v Praze vyvrcholí týden Prague Pride pochodem městem, tak jenom ať s tím počítáte, že ne všechno půjde projet třeba tak jako obvykle a za volantem máš muze oslnět duha, což má samozřejmě spoustu hezkých významů. Tohle už je Lucie. Příští víkend vystoupí na legendárním festivalu Trutnov Open Air. Bude to historicky úplně poprvé, co zahrajou na bojišti a Robert Kodym dokonce zvažuje, že by tam zahráli nějakou úplně novou věc. Ale bez téhle to samozřejmě taky nepůjde. 7 hodin 25 minut. Probouzíte se do pátečního rána s datem 7. srpna. Tady je Hit Radio 90. Dobrý den. Sex.

0: Dobré ráno, až se vás budou ptát, co jste dělali v pátek v 7.35, tak odpovíte, poslouchali jsme Suede. Jedna součást britpopového kvarteta, bez kterého by hit parády určitě nevypadaly tak, jak je známe. Tak právě dneska je ten den ochlazení. Spadne nám to na 28, o dalším vývoji počasí vám určitě řekneme víc v celou. A do té doby mimo jiný sešlou svou bouřku na hit Radio 90, třeba East 17. Dobré ráno.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takhle hraje pátek s Hitrádiem 90. Za 5 minut 8 hodin dáme si přehled aktuálních zpráv, mrkneme na počasí, ze všeho nejdeme na dopravu. Doprava.
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 je i dnes po ránu silný provoz. Popojíždí se v koloně od 3. kilometru asi 10 minut a je to zase kvůli omezení u letiště. Komplikace jsou dnes od rána také na nájezdu na dálnici D3 na exitu 79 směrem na Benešov, který zůstává dočasně uzavřený. Osobní auto tady skončilo ve svodidlech a na místě probíhá vyšetřování nehody. Další zdržení pak čekejte na jihu Moravy na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Kamiony zpomalují na 182. kilometru, osobní auta se zdrží zatím kolem 10 minut. To je z dopravy vše, přeju vám šťastnou cestu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tvůj pocit po projektu?
8: Jipi!
9: Jo!
7: Jé!
8: Jipi, jipi!
7: Hornbach. S námi to zvládnete.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
14: Montujeme,
15: vyklízíme,
14: krabice vám zapůjčíme.
15: Těžký kusy, to je naše.
14: Však recenze mluví za vše.
15: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
14: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
16: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
17: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
18: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
19: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit velmi brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Prezident se bude volit v lednu 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum pro novinky.cz. Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se dnes rodina, veřejnost, umělci i politici rozloučí s výtvarníkem, hudebníkem a pedagogem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky. Důvodem je zbytečný odpad. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu.
2: Počasí. Dneska čekáme jasno až polojasno. Teďka ráno a dopoledne bude možná na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a taky doznívající déšť. Teploty přes den 24 až 28, jih Moravy 30, hory 19.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, bylo 8 hodin v pátek 7. srpna. Já když jsem dneska vyjížděla do garáží, tak přišel pan Vrátný a povídá: je, paní Rachmanová, vy chodíte v pátek do práce? Tak samozřejmě. Ono se totiž říká, že kdo přijde do práce v pátek, tak zachraňuje celou firmu a udržuje lidstvo v chodu. Vítejte v další hodině, bude krásná.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Dobré ráno, 8 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio 90. S touhle muzikou se to má asi tak, jako když se naučíte dobře vařit jedno jídlo a pak ho točíte pořád dokola. Doji vydali tenhle ten single a všechno ostatní, co přišlo po něm, se tak jako nedalo úplně moc jíst. Naštěstí jim to ale včas někdo řekl a pánové začali dělat i užitečnější věci pro společnost. Třeba bubeník Doji je moderátor britského rádia a vysílá tam morning show. Tak dobré ráno, Matthew, máváme.
1: Vypalovačka, jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jo!
6: Jipi, jipi!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
1: Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, hezké ráno, je 8 hodin 27 minut, to byla Janet Jackson. To letošní horký léto samozřejmě způsobuje i to, že když už se vleze do moře, tak se člověk úplně neochladí. Platí to pochopitelně i u českých rybníků, jsou to prostě takový teplý kaluže. A včera se stalo to, že povrchová teplota moře u Mallorky mírně přesáhla 33 stupňů, čímž zaznamenala úplně nový španělský rekord. A ještě kousek a budeme mít z vody snad i popáleniny. Tak šťastnou cestu všem, co míříte právě teď, anebo třeba o tom nadcházejícím víkendu právě na jih k moři. Tam se mírné ochlazení nebo lokální bouřky podle meteorologů očekávají až v druhé polovině srpna. Dál hrajeme 90 non-stop.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90. Jestli je září měsícem, kdy rodiče zažívají takový ten teror od dětí a hlavně učitelů, protože se to zase prostě bude muset nějak celý nastavit, tak tohle bude taková příjemná droga, kterou doporučuji nasadit. Oasis totiž 10. září vypouští do kin dokument Don't Look Back in Anger. Celý to bude jako příběh obrovského usmíření dvou bratrů, který bude mapovat to comebackový turné, který mu došlo v minulém roce. Zajímavý je jméno člověka, který za tím dokumentem stojí. Je to Steven Knight. Ten Steven Knight, který má na svědomí celý Peaky Blinders. Tak 10. září jdeme spolu do kina. Teď je 8.40, dobré ráno.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
1: 90.

0: 8.54, what is love a jaký je provoz? Tolik otázek. Doprava.
1: Přeji vám pěkné dopoledne, u zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. Zdržíte se v koloně asi čtvrt hodinky na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Popojíždí se kvůli dopravnímu omezení u letiště už od čtvrtého kilometru. A dopravní omezení brzdí provoz na dálnici D11 směrem na Hradec Králové mezi 25. a 35. kilometrem. Až do pondělí se tady zdržíte, teď aktuálně se popojíždí 10 minut v koloně od 22. kilometru. A silný provoz zůstává také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy, zpomaluje se na 182. kilometru a osobní auta se v levém pruhu zdrží asi čtvrt hodiny. To je z dopravy vše a vám šťastnou cestu.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Výhry. Slevy. Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30 a na horách kolem 19. Zítra bude také jasno polojasno, teploty půjdou zase o kousek výš, 26 až 30, na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Hezký pátek, je 7. srpna, bude 9 hodin. Už máte zalito, protože na přírodu úplně spolíhat nemůžeme. Kdybych měla vybrat jeden hit, který si tady dám víc na hlas než ty ostatní, tak v téhle hodině to bude asi Michael Jackson. Ano, ten Michael Jackson, který momentálně očaroval generaci Z a Alfa dohromady díky filmu Michael. S vámi Markéta Rachmanová a 90 nonstop.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tohle je Hitrádio 90, 10 minut po deváté. Dobré dopoledne, jestli dnešek na Letenské pláni patří Markovi Ztracenému a jeho životnímu koncertu. Mimochodem kolegové z Hitrádia budou z Letenské plátně celý den vysílat živě. Tak přesně před 30 lety a jedním měsícem, tedy 7. září 96, patřila Letná právě Michael Jacksonovi. Co všechno to sebou tenkrát přineslo, můžete slyšet v našem podcastu Vypalovačka, který věnujeme právě fenoménům 90. let. Navíc jsme ten hukot kolem pražského Jacksonova koncertu zažili na vlastní srdce, dech a těla. Za chvíli jsme zpátky i s Tinou Turner.
1: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hitrádiu 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zažijte Zoo Praha jinak.
8: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
7: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
8: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
1: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hitrádio 90.

Lístky do první řady na operu Prince Igor právě teď v Orange a taky Sesl na Hit Radio 90. V 9.24 spisovatel Dan Brown miluje Prahu, to se ví, proto jí taky věnoval svou nejnovější knížku Tajemství všech tajemství a na sociálních sítích Dan Brown teď napsal takový jako napůl tajemný vzkaz: začíná se v září. My fanoušci samozřejmě víme, že v září se v Praze začne natáčet podle jeho knížky seriál pro Netflix. Profesora Roberta Langdona už nebude hrát Tom Hanks, jako třeba v Šifře mistra Leonarda, ale herec Morgan Spector. Ten seriál bude mít dohromady asi 8 hodin a čeká se samozřejmě, že do Prahy přiláká ještě více turistů, co budou chtít vidět živě ta tajemná místa z Netflixu. Tak to už by měli na Karlově mostě možná začít stavět ty turnikety.

0: Režisér Ridley Scott by měl natočit velký životopisný film právě o bratrech Gibbových, který známe jako Bee Gees, o tom, jak se tři bráchové vlastně postupně stali světovými muzikantama, co celý svět protáhli jednak diskohorečkou Sobotní noci. A skončilo to třeba právě úspěchem hitu Alone, který jste slyšeli právě teď na Hit Rádiu 90. 9.37, za okamžik jsme zpátky.
1: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.
7: Hit me baby one more time.
6: Hit Radio 90. Stay awake just to hear.

0: Už máte lístky na Briana Adamse do Prahy, do O2 Areny na prosinec? My ano. A budeme o ně hrát tady na Hit Radio 90. Takže jsme pro vás vlastně taková výhodná partie. Když zůstanete a budete pozorně poslouchat, můžete se dostat na Adamsův koncert do Prahy úplně zadarmo. Blíží se 10. hodina, pojďme na silnice. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Na Pražském okruhu je silný provoz na 28. kilometru směrem k letišti, kde policie vyšetřuje srážku osobního auta s nákladním. Ta zablokovala jeden jízdní pruh. Počítejte, že tady si postojíte. A zdržíte se na okruhu také v opačném směru. V koloně se popojíždí od 23. po 18. kilometr. Další zdržení vás čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Kvůli dopravnímu omezení u letiště ztratíte 10 minut a popojíždět budete od 4. kilometru. Pozor dejte i na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Tady se zpomaluje na 185. kilometru. To je z dopravy vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
10: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
11: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
0: Počasí. Dneska celý den čekáme jasno až polojasno, teploty 24 až 28, na jižní Moravě kolem 30. Zítra to bude podobné, jasno, polojasno, teploty ještě o něco výš, jen na severovýchodě by se celou sobotu měly teploty držet kolem 24 stupňů.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Páteční dopoledne, 7. srpen, zatím to jede v rytmu takového typicky letního dne. Jak by tady bylo krásně, kdyby tady všude nebyly ty vosy a pavouci, já to ometám denně. Ale zas na druhou stranu, lepší PR si nový Spider-Man v kinech tohle léto fakt nemohl přát. Já jsem Markéta Rachmanová, užívejte dál nejvíc 90. v českým éteru. Začínáme.
13: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: A čelovky vaření a papání?
1: Máme.
0: A batůžek malý a velký?
1: Máme.
0: A co boty a botičky do každého počasí?
1: Jasně, že máme.
2: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
3: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.

0: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.
5: Hit Radio 90. 90.

hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
8: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
7: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
9: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
8: No jasně, Alfa křížovky patří k létu.
9: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejlíp.

Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.

0: ještě tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

non-stop. Hit Radio 90.

0: Take That se zpěvačkou Lulu hodně fungovalo v roce 1993, teď jsme si to připomněli na Hitrádiu 90, 7,5 minuty před 12. Ivo Alačuš je s vámi, přeju vám krásný pátek. Zpravodajský servis je na řadě, za chvíli Dominik se souhrnem zpráv, ale ještě předtím také aktuální dopravní informace. Doprava.
1: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Silný provoz je na příjezdu do Prahy po D8. Kolona popojíždí od 10. kilometru a zdržení je na 15 minut. Kolem 10 minut naberete na Pražském okruhu směrem k D1. Kolona je od 23. po 18. kilometr. Doprava vázne taky na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Kolona kamionů v pravém pruhu začíná na 182. kilometru a jede až po křížení s Břeclavskou D2. Osobáky se zdrží čtvrt hodiny. Nehodu hlásí Vsetín. Stala se v ulici Na Dolansku v křižovatce s Mosteckou a opatrně taky před výjezdem z Ostravy z Michálkovic v Petřvaldské ulici bouralo osobní auto.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
6: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
12: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Do tuzemských lékáren míří téměř 6 000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Tenista Jiří Lehečka si na turnaji Masters v Montrealu zahraje osmifinále. Postup slavil po vítězství 2-0 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem. Dalším soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
2: Počasí. Dneska jasná až polojasnost, nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy místy až kolem 30. Jak to bude vypadat o víkendu? V sobotu i v neděli převážně jasno až polojasno. V neděli večer čekáme na západě přibývání oblačnosti, ojediněle i s možností přehánky nebo bouřky, ale jinak tedy víkend beze srážek. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat zhruba mezi 19 a 11 stupně Celsia. V údolích může být i méně. No a nejvyšší denní v sobotu 24 až 30, v neděli 27 až 34.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Určitě se shodneme na tom, že je nejlepší, když se člověk do práce těší. No a naštěstí se tohle to přesně děje. Mně, nejenom díky těm hitům, které tady hrajeme na Hit Radio 90, ale i díky vám, našim posluchačům, kteří sem k nám do studia občas píšete na číslo 720868636. Můžete tak samozřejmě činit i dneska, když je ten pátek, že jo? No a ani Mariah Carey nemůže bez nás všech být.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Rozdělat si v těchto dnech oheň pod Pravčickou bránou, tedy v Národním parku České Švýcarsko, kde snad všichni moc dobře vědí, co se před 4 lety stalo, tak to můžou opravdu jenom common people. A to ještě oheň vlastně opustili, aniž by ho uhasili. Konkrétně šlo o skupinu dětí v čele s dospělým vedoucím, který tedy po vypátrání dostal tu nejvyšší možnou pokutu na místě 10 000 korun. Ale nejradši bychom mu teda už žádné děti nesvěřili, že jo?
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Hit Radio 90.

Už se vám spalo líp v noci na dnešek, kdy už teda konečně nebylo takové vedro jako v předchozích dnech. No tak ještě teď o víkendu si to užijeme, ale pak se ty dvacítky v noci zase na několik dní vrátí. Ale naštěstí jenom na několik dní. V noci na pondělí a v noci na úterý. Pak už to zase bude dolů. No tak užívejme a keep the faith! Slovy kapely Bon Jovi, která nám tento svůj výborný hit nabídne právě teď na Hit Rádiu 90.

0: I Alanis Morissette zpívala na mistrovství světa ve fotbale, a to konkrétně kanadskou hymnu před prvním zápasem domácích s Bosnou. Teď nám zaspívala také na Hit Rádiu 90 ve 12.37 svůj průlomový hit You I Don't Know. Za chvíli Desiree anebo Queenie.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: A čelovky vaření a papání?
5: Máme.
4: A batůžek malý a velký?
5: Máme.
4: A co boty a botičky do každého počasí?
5: Jasně, že máme.
6: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
7: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Nádhera v podání Boyz II Men, End of the Road. Na Hit Rádiu 90 je čas na dopravu.
1: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Se silným provozem pořád počítejte na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Kolona kamionů v pravém pruhu začíná na 182. kilometru a jede až po křížení s Břeclavskou D2. Osobáky se zdrží 20 minut. V téhle koloně došlo navíc k nehodě, a to na 194. kilometru. Bouračka komplikuje provoz i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Na 5. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta a do kolony najedete, i pokud jdete do hlavního města po D8, od 9. kilometru se zdržíte 20 minut. Šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yeso!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 24 až 28 stupňů Celsia, teda na jihu Moravy může být místy až 30. Podobně by mělo být v sobotu i v neděli, i když teda v neděli k večeru se už můžou objevit i nějaké ty přehánky nebo bouřky, hlavně tedy na západě území. A taky bude v neděli o něco tepleji, čeká se až 34 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Nedávno jsem si dal znovu 90kový film Porotce s Demi Moore v hlavní roli, který není až tak vydařený, ale je to takový to guilty pleasure, jak se říká, že, jo, že se na to občas podíváme, i když to není úplně povedený film. No a úplně jsem byl překvapený tím, že jsem v tom filmu zaznamenal jednu písničku, kterou jsem v té době, kdy jsem to viděl poprvé, vlastně vůbec nezaregistroval, že by byla součástí toho snímku. Jde o jeden z největších hitů kapely R.E.M. The Sidewinder Sleeps Tonight, který si dáme právě teď na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Cosmic Girl. Středa bude patřit právě kosmickým pozorováním. Nejprve částečné zatmění slunce a jenom o několik hodin později budou vrcholit Perseidy. Díky novu měsíce budou ještě navíc podmínky pro jejich pozorování jedny z nejlepších za poslední roky. Až 150 padajících hvězd za hodinu budeme moci pozorovat. Tak na to se hodně těším, stejně jako se těším za chvíli na Ozzyho Osborna.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou
7: a s ptákem.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysli bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Šalom jsme teď měli na Hit Rádiu 90, Oceán. Bez Petra Muka samozřejmě budeme mít za dva týdny před koncertem OMD v Praze. Jinak obě skupiny společně s PM Bandem v uplynulých měsících vystupovaly i spolu u příležitosti vydání kompilace Nic blíž, nic dál, na které jsou všechny zásadní hity Oceánu od prvních nahrávek z Českobudějovického rozhlasu až po nedávné singly s Jitkou Charvátovou a samozřejmě taky speciální bonusy. Za chvíli na Hit Rádiu 90 kapela, o které jsem před chvílí mluvil v souvislosti s Oceánem, OMD, Sailing on the Seven Seas, ale ještě předtím další parta, která bohužel přišla velmi předčasně o zásadního zpěváka Michaela Hutchence. Tady jsou Inexis a úžasná píseň Beautiful Girl na Hit Rádiu 90.

0: Vztah Tina Turner's I Can, to bylo taky pořádné drama, což je ostatně k vidění ve filmu, ze kterého pochází tato ta skvělá píseň I Don't Wanna Fight, která roznívá na Hitrádiu 90. No ale teď je venku na domácích nosičích i ten letošní film nazvaný Drama s dvojicí, která je mimochodem teď v Odise, Robertem Pattinsonem a Zendayou. A za mě je to právě po Odise a Spasiteli zatím třetí nejlepší film roku. Fakt doporučuju Drama. Tak si to klidně pořiďte na Blu-ray nebo na DVDčku a pak mi dejte vědět, jak se vám to líbilo. Za chvíli ale něco z úplně jiného filmu ze začátku 90. let. Pretty Woman.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takovýmto způsobem předělala Annie Lennox klasiku Procol Harum v roce 1995. Její úžasná verze A Wider Shade of Pale právě teď dozněla na Hit Rádiu 90. Je čas na dopravu. Doprava.
1: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. Silný provoz je pořád na příjezdu do Prahy po D5. Poprvé přibrzdíte na 4. kilometru. Kolona dál pokračuje po pražském okruhu směrem na Ořech a celé to projedete s 20-minutovým zdržením. Do kolony najedete, i pokud jedete do hlavního města po D8, od 4. kilometru se zdržíte 15 minut. Nesouvislé kolony popojíždí po D1 před Brnem ve směru od Prahy. Osobní auta se štosují od 182. kilometru a popojíždí až k omezení u břeclavské D2. Ztratíte tam 20 minut. A na D2 je ještě navíc nehoda, stala se na 2. kilometru ve směru od Bratislavy a zdržení tak bude narůstat.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Podobně jako dnes bude i o víkendu převážně jasno až polojasno, akorát v neděli večer na západě čekáme přibývání oblačnosti, ojedinělej s možností přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty v noci na sobotu 19 až 11, v údolích může být i jenom kolem 8 stupňů Celsia, v noci na neděli pak 17 až 13, v údolích kolem 10. No a nejvyšší denní v sobotu 24 až 30, v neděli 27 až 34.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Annie Lennox nám tu předchozí hodinu zakončila v takovém tom pomalém, krásném tempu. Tak bychom to zase mohli zrychlit, ne? Cut and move.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Turné s kapelou R.E.M. inspirovala Toma Majorka z Radiohead k napsání téhleté úžasné písně, kterou pak oběma kapelám předvedl všetně v Oslu 3. srpna 95 ve formě skeče nazvaného No Surprises Please. Text i název písně později poupravil a zvukově se ještě inspiroval u alba Pet Sounds, kapely Beach Boys a písně What a Wonderful World Louise Armstronga. No a výsledek byl pak ještě podpořen i úžasným videoklipem se záběrem na Tomovu hlavu s helmou pomalu se zaplňující vodou. Skvost No Surprises od Radiohead teď obohatil i playlist Hit Rádia 90. Za chvíli ale něco z úplně jiného soudku od DJ Boba.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Zažijte Zoo Praha jinak.
8: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
7: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
8: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
10: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
9: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
11: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
12: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
14: Devadesátky jsou zpátky.
15: Hit Radio 90. 90.

Teď nám na Hitrádiu 90 plnil přání Janek Ledecký. Dneska to pro své fanoušky udělá Marek Ztracený na Pražské Letné. Zhruba za 2 hodiny se otevře areál, k němuž pojede i speciální tramvajová linka 44 a je taky třeba počítat s odklonem osobní automobilové dopravy. Po skončení koncertu by pak měla být posílená linka A metra a zkráceny i intervaly na C-čku v úseku nádraží Holešovice-Kačerov. Připraveny jsou i záložní tramvajové soupravy pro případné posílení kapacity, takže se zdá, že je všechno ready. Tak ať to dopadne dobře, užijte si to, jestli jdete, jinak samozřejmě zůstaňte zítra Rádiem 90. Tady je Britney.

0: Sixpence on the Richer Kiss Me na Hit Radio 90. Za 20 minut 15 hodin budou tady 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. A dneska budou ze 3 zásadních 90kových alb, které všechny vyšly shodně v tento den, 7. srpna v roce 1990. Tak předtím ještě něco z úplného konce dekády. Livin' La Vida Loca za chvíli na Hit Radio 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
4: Vyslev se na to, Franto.
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Enigma Sadness Part 1 na Hit Radio 90, 6 minut před 15, za chvíli 3 ve 3, teď ale dopravní informace od Terezy. Doprava.
1: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Nehodu hlásí D8, stala se ve směru na Prahu na 9. kilometru u Úžic. Projedete bez větších potíží. Do kolony ale na D8 najedete od 4. kilometru a 15 minut ztratíte cestou do Prahy. Odpolední špička je znát i na příjezdu do hlavního města po D5. Řidiči zpomalují na 5. kilometru. Kolona dál pokračuje po pražském okruhu směrem na Ořech a celé to projedete s půlhodinovým zdržením. Silný provoz přetrvává na D1 před Brnem ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně šoféři popojíždí od 182. kilometru až k omezení u D2. A kolona na dálnici D1 je i na trase z Vyškova do Brna. Zpomaluje se u sjezdu na Rohlenku a popojíždět budete do zúžení na 201. kilometru. Tady je to na čtvrt hodiny.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska by mělo být i o víkendu převážně jasno až polojasno, akorát teda v neděli večer na západě čekáme přibývání oblačnosti a potom přeháňky nebo bouřky. Ještě teploty, nejnižší noční mezi 19 a 11, s tím, že v údolích může být i chladněji, no a nejvyšší denní v sobotu 24 až 30, v neděli 27 až 34 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: V tento den, 7. srpna v roce 1990, vydali své nové desky jedna americká rocková kapela, jedna americká taneční skupina a taky frontman jedné další americké rockové kapely. Ve dvou případech šlo přímo o debutové počiny a jeden z nich byl ještě navíc v podstatě soundtrackem. No a my si teď z těchto alb zahrajeme písně, které se staly největšími hity těchto interpretů. A začneme tím filmovým hitem frontmana Bon Jovi.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Tohle bylo z alba Extreme 2 Pornography, to předtím z desky D-Light, World Click, no a to, čím jsme dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90 odstartovali, to byla titulní píseň z alba Blaze of Glory, Johna Bon Joviho. Tyto zásadní 90-kové desky vyšly všechny ve stejný den, 7. srpna 1990, a teď jsme si tady z nich zahráli ty největší hity Blaze of Glory, Groove is in the Heart a More Than Words. Další 3 ve 3 opět v pondělí.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Inside od Joe a Marky Mark nabídli Happy People na Hit Radio 90. No a spousta Happy People zítra projde centrem naší metropole v průvodu Prague Pride, který letos povede z Václaváku přes Staromák na Štvanici. Podobně jako dneska, kvůli koncertu Marka Ztraceného na Ledné, je i zítra třeba v Praze počítat s několika změnami v osobní a hromadné dopravě. Ale zatímco dneska až od 16 hodin, zítra do 16 hodin, zhruba od pravého poledne, kdy průvod na Václavském náměstí odstartuje. No a co teď odstartuje na Hit Rádiu 90? Nebe od Anny K.

0: Nejenom na koncertě Madony nedávno překvapila Kylie Minogue svou přítomností, ale i 31. července v Brightonu na koncertě Nicka Cavea, kde s ním právě zaspívala Where Do Wild Roses Grow, a publikum bylo samozřejmě u vytržení. I samotný Nick Cave byl dojat. Najděte si to někde na internetu, taky si jistě pobrečíte, protože i mě slza ukápla. Ale teď už teda nasaďme úsměv, ať za chvíli potěšíme Shanice na Hit Radio 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
4: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
3: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Devadesátky jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.

never needed anyone. And making love was just

0: Jedinečná Celine Dion právě teď na Hitrádiu 90 zaspívala svoji verzi All By Myself Erika Carmena 7 minut před 16. Je čas na aktuální informace z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne přeje Tereza Musilová. Na dálnici D8 směrem na Prahu je kolona u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na konci stoupání na 6,5 kilometru bourali dva nákladňáky. Zdržení je na čtvrt hodiny. 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po D5. Řidiči zpomalují na 5. kilometru. Kolona dál pokračuje po pražském okruhu ke sjezdu na Ohřech. Tam necháte dalších 15 minut navíc. A fronta je i na výjezdu z Prahy po D1. Zpomaluje se na 16. kilometru a popojíždět bude k omezení u Šmejkalky. A silný provoz přetrvává na D1 před Brnem ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně řidiči popojíždí od 183. kilometru a zdrží se 20 minut navíc.
2: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracují na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 kilometrů trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: V sobotu by mělo být jasno až polojasno s nejnižšími nočními teplotami 17 až 11, tím, že v údolích může být jenom kolem 8 stupňů, nejvyššími denními 24 až 30. V neděli jasno až polojasno, večer teda na západě čekáme přibývání oblačnosti, ojedinělé i s možností přehánky nebo bouřky, nejnižší noční teploty 16 až 12, v údolích kolem 10 a nejvyšší denní 27 až 33 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Na chvilku se alespoň o trošku ochladilo, takže ulevíme energetické síti. Pro případ, že bychom ještě více energie přeci jenom potřebovali, tak jsou tady Snap.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.
2: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Personální sputnik.

0: Them People, to nejsou jenom ty rychlé taneční věci se skvělými beaty a saxofonem, ale i takové to krásné smyčce s kytarou a samozřejmě jako vždycky s tím úžasným hlasem Heather Small. Just for you na Hit Radio 90, za chvíli taky něco českého.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Tohle bylo hned v několika devadesátkových filmech jako Kontakt, jak to je úžasná, Prci, prci, prcičky či Nebezpečné hry, a potom samozřejmě v desítkách dalších filmů a seriálů od té doby. V čem nikdy My Charmed Life od Third Eye Blind nebylo, je Harry Potter. Samozřejmě. Brzy si to budete vlastně moci ověřit při obnovené kinopremiéře jedničky, která se k 25. výročí vrátí do našich kin v posledním prázdninovém týdnu. Ale už včera se na Letňanském výstavišti v Praze otevřela obrovská výstava z tohoto kouzelnického světa, která bude k vidění až do prvního jarního dne příštího roku, takže času dost, ale jestli už nevíte, co s dětskama teď o prázdninách, tak je tam samozřejmě můžete vzít, vyzkoušet si třeba přípravu lektvarů, hodinu věštění, anebo přesazování mandragor ve skleníku. I tohleto všechno tam je možné a možná tam někde bude i nějaký vodopád. Netuším. Každopádně jeden tady budeme mít právě teď. Podání TLC na Hit Radio 90.

0: I tohle se zpívalo na letošním mistrovství světa ve fotbale, samozřejmě když hráli Skoti. A taky na jednom baseballovém zápase v neděli 14. června, po té, co Skotsko porazilo Haiti, tak fanoušci vtrhli právě na jeden z baseballových zápasů v Americe a strhli tam dav, aby si zaspíval I'm gonna be 500 miles od Proclaimers, což bylo právě teď i na Hitrádiu 90. Za chvíli Ace of Base, The Sign.
1: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Oh, Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby.

0: pozitivní hudební energie. Tady byla Belinda Carlisle, tolik její We Want The Same Thing na Hitrádiu 90. Máme 8 minut před 17, je čas na další zpravodajský servis. Dominik bude pro nás mít souhrn zpráv. Já pak ještě přidám taky počasí, ale úplně první tady bude Tereza s dopravou.
1: Doprava. Doprava.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. V páteční špičce se kolem 20 minut zdržíte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Zpomaluje se na 16. kilometru a popojíždět budete až k omezení u mostu Šmejkalka. Provoz houstne i na dalším výjezdu z Prahy, a to po silnici číslo 4. U Jíloviště je 6 kilometrů dlouhá kolona a je

0: zhruba na půl hodiny. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, tam řidiči zpomalují na 5. kilometru. Kolona dál pokračuje po Pražském okruhu až k Ořechu a tam necháte dalších 15 minut navíc. No a silný provoz je pořád na D1 před Brnem ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně řidiči popojíždí od 182. kilometru a zdrží se 20 minut.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
3: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme,
5: vyklízíme,
4: krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Ve Zlíně dnes začala demolice vyhořelé výškové budovy. Zbourání nebezpečných částí stavby potrvá nejdéle 25 dnů. Pracovat by se mělo každý den od 6 do 20 hodin, včetně víkendů. Tunely Cholupice a Lochkov na Pražském okruhu se uzavřou. Kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií budou neprůjezdné od zítřejších 12 hodin do nedělního poledne. Doprava bude odkloněná přes ulici k Barandovu a jižní spojku. Počasí.
2: Podobně jako dneska by mělo být i o víkendu převážně jasno až polojasno, akorát teda v neděli večer čekáme na západě přibývání oblačnosti a možnost přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty by se měly jak v noci na sobotu, tak v noci na neděli pohybovat mezi 17 a 11, s tím, že v údolích může být i chladněji. No a nejvyšší denní v sobotu 24 až 30, v neděli 27 až 33 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Před malou chvílí jsme dostali jednu velmi nemilou zprávu, že už 23. července zemřel William Orbit. Hudební producent známý především ze své veleúspěšné spolupráce s Madonou na albu Ray of Light. A tak si ho teď připomeneme na Hit Radio 90 právě tím skvostem Ray of Light.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska vonila jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: given it to me.
1: Michelle Gale je taky jednou z těch, co nejenom skvěle zpívají, ale mají i herecké schopnosti. Podobně jako třeba Jon Bon Jovi, jehož první solové album Blaze of Glory jsme si dneska už připomněli, když jsme si jako 3 ve 3 hráli hity z desek vydaných právě dneska před 36 lety. No a protože to Jonovo album bylo zároveň soundtrackem filmu Mladé pušky 2, tak z něj bude za chvíli i náš dnešní filmový hit v 5:30 na Hit Rádiu 90. No ale teď už Ricky Martin.

0: Beck si v tom zahrál na kytaru, v klipu byl budoucí Joey's přátel, Matt LeBlanc. A byl to druhý velký hit z alba Blaze of Glory, první solové desky Johna Bon Joviho, která byla zase zároveň i soundtrackem k Mladým puškám 2 a vyšla v tento den, 7. srpna, v roce 1990. A proto jsme si Miracle zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Rádiu 90. Za chvíli Aerosmith.
1: Nebe Celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
1: Hledáte místo pro školení,
2: konferenci
1: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
2: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
1: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
2: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
7: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam reg a vyhrávej mžik.
8: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Hernaudětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

0: Hit Radio 90. 90.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy. Dost dlouho seděl jsem a teď můžu stát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Devadesátky. Nejlepší.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v brněnské Slatině za 7 milionů 480 tisíc korun, byt 3+1 v Českých Budějovicích za 6 milionů 950 tisíc, rodinný dům v Dubé u České Lípy za 3,25 milionu, byt 1+1 v Jablonci nad Nisou za 3 miliony 60 tisíc a byt 3KK v Sokolově za 2 miliony 120 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zažijte Zoo Praha jinak.
1: Vršovické divadlo Mana uvádí po zavíračce v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní pod záštitou britského velvyslance.
0: Navíc 200 korun z každé vstupenky pomáhá přímo Zoo. Poslední týden v srpnu pod širým nebem.
1: Vstupenky na vršovickedivadlo.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v dabu. Hit Radio 90.
1: Escucha el ritmo.

0: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
1: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
2: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. This ain't no disco.